Kde ti můj zer to celý vydá? Řefali, kdy se jistí. Já jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si dělal, že jsem si